0: Vaše leto s rádiom Regina Východ.
1: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

Já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít.

Medulienka je moja láska, odievam ju večer do záhrad, spievam jej len o sedmi kráskach, učím ju

ať ti v pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší,

O, spievajte, matičky, keď hojdáte deti. Vaša pieseň jasotná nech im v očkách svieti a spievajte im, keď ich zabávate v lone. Nech im utkvie váš hlas, jak zvuk v zvone.

víno naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli,

klenutém těle duch bohatý raz očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý,

Narodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže,

I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné poloze svislí, bude držet zvon. Dobrý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten stát?

za městem bydlí, na zámku sídlí, hrábě odvidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu Hroudy staví na nás bouři.